0: Bůh zasoucit. Doufám, že to teď vidí maminka. Mami, máš ze mě radost určitě. Dokázal jsem to. A co?
1: Ми з вами, ви з нами, разом дає LEM FM.

jak jim přišel do Sanoka, desenia zaklekano na večeriu, přišel jim s parochom, do mě daleko bylo, i nehodeným se byl vernutý, bo treba bylo vidomo byti na bohoslužení. Jim si zrobil velio sám. Sám jim si zrobil, što si tam, jaký jsou bobarky jim nalipil, fizou, zvaril i tak dále. Sám do sebe jim hvaril. Vesel svět. Vyl jes dokoli velio sám. Dnes po těch dňoch, jak po rokach, těž viduju. Nius jest dochyży velejnu połonnist, po najbich hvaril. Vytajte po łazniku, na v odpovídal sobi sam. Zo studni zabytoj gustu verchninu masło żołte nius jest, kusał jest zupczyk čestku zo sleskom. Hvaril jest odčenaš choć raz, ne pro ucho človeče, a pro dušu svoju, sluchajuču.